neboj, mňau, potkane nic se ti, mňau, nestane své srdce klidně, otevři mě. Obložený chlebíček vezmi do svých paciček, doufám, že kila, lahůdko milá, porostou rychle švec, než řeknu jen.

0: Dio.
1: Tamten.
2: Pane na nebi, ten vyzerá. Čo? V živote som také ryšavé vlasy nevidel.
3: Myslíš, že nie je hoden 2000 dolárov? Je to decko starého Dorseta, úžerníka, obchodníka. Jedného z najbohatších občanov.
2: Bože môj, čo robí s tou mačkou? Úbohé zviera,

světě, tancujeme valčík, přítule vytakne. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, proletíme ponad pustý kraj, doletíme na vysnívaný raj.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

0: na rovníku, nevsadil bych na růst gumovníku a vzhledem k sešupu dnešní doby všude bych nasázel boby dvou sedadlové a tří sedadlové a čtyřsa, pěta, šesta, sedm, osmi sedadlové boby manželkám, co může zdobit.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
2: Ahojte! Pozdravujem vás z Rodea, Rádia Junior, ktoré pre vás pripravilo susedský týždeň.
3: A práve v tomto susedskom týždni začneme vysielať seriál s názvom Rozprávkový panelák. Lebo takýto panelák je naozaj parádna vec občas.
2: A v susedstve môžu bývať všakovaké ohlávkové, rozprávkové ohavy.
3: Rozprávkové ohavy, Breptíček? Nuž, myslím inak, že aj také tam sú, ale hlavne tam budú rozprávkové postavy, veď sa o chvíľu sami presvedčíte. Tento seriál napísal Radek Bachratý a rozprávať vám ho bude krásnym hlasom Zuzana Kronerová. Prvá časť sa volá o Jankovom objave.
2: A ja som myslel, že o topankovej zábave. Želáme vám nemecké, susedské počúvanie.